90. Noc plná 90.

just a magic friend. www.radiomb.cz Noc plná devadesátek.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
3: Rádio MB.

blesky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude.

0: sportovní servis.
1: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Domácí poslal do vedení Irving. Jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to se ale poprvé ve spartianském dresu trefil debutující Jonathan Brunes. Pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Spartané se tak naladili na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Ševci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich kouč Bronislav Červenka na tiskové konferenci řekl.
2: Zápas asi zaslouženě vyhrála Sparta, měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v prvním poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balón z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená. Příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli střelit třeba ještě jeden gól.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Hezký den přeju, teď už je na řadě opět reportáž. Návštěvnost středočeských státních památek je za první měsíc prázdnin srovnatelná s loňským rokem. Zájem někde dočasně snižují tropická vedra. Na všech 12 památek, které v kraji spravuje Národní památkový ústav, zavítalo od 1. do 30. července 97 434 lidí. Loni v červenci jich bylo 98 241. Nejnavštěvovanější zůstaly hrady Karlštejn a Křivoklát, kam zavítalo 23 534, respektive 16 784 lidí. Příznivě hodnotí sezonu i kastelánka z Ručského zámku Martina Fialová.
1: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 tisíc návštěvníků za tu sezónu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek Zruč nad Sázavou není až tolik známý, jako třeba zámek Český Štenberg, nebo který je tady vlastně nejvíc v blízkosti. Rádio MB. Rytmu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz anebo přímo na místě.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

ne vždy po škole, na poli pouštěl draky. Na kole lítal s klukama z party, my byli stále venku.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: pohodovou sobotu. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovali hašení požárů hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň rozšiřuje rychleji než ve střední Evropě. Přestože se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveni k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po včerejším návratu sdělili zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech jej včera vystřídal a téměř okamžitě byl nasazen do akce u města Aigio. Richard Franz, velitel první rotace modulu pro lesní požáry a hasič z Moravskoslezského kraje, dále řekl.
1: To riziko je samozřejmě v té zvýšené rychlosti šíření požáru, která je atypická ve srovnání se střední Evropou, ale není tam nic, co by jsme neznali a co by jsme hlavně nepochopili po prvním požáru. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: na sukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Sportovní servis.
1: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Domácí poslal do vedení Irving. Jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to se ale poprvé ve spartianském dresu trefil debutující Jonathan Brunes. Pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Spartané se tak naladili na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Šéfci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich kouč Bronislav Červenka na tiskové konferenci řekl.
2: Zápas asi zaslouženě vyhrála Sparta, měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v prvním poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balón z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená, příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli střelit třeba ještě jeden gól. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Radio MB.
1: To až jednou ztratím zrak.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Štěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty vidíš.

0: Hezký den přeju, teď už je na řadě opět reportáž. Návštěvnost středočeských státních památek je za první měsíc prázdnin srovnatelná s loňským rokem. Zájem někde dočasně snižují tropická vedra. Na všech 12 památek, které v kraji spravuje Národní památkový ústav, zavítalo od 1. do 30. července 97 434 lidí. Loni v červenci jich bylo 98 241. Nejnavštěvovanější zůstaly hrady Karlštejn a Křivoklát, kam zavítalo 23 534, respektive 16 784 lidí. Příznivě hodnotí sezonu i kastelánka z Ručského zámku Martina Fialová.
1: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 000 návštěvníků za tu sezonu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek z Ruč nad Sázavou není až tolik známý, jako třeba zámek Český Štemberk, nebo který je tady vlastně nejvíc v blízkosti.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Pohodovou sobotu. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požárů hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň rozšiřuje rychleji než ve střední Evropě. Přestože se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveni k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po včerejším návratu sdělili zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech jej včera vystřídal a téměř okamžitě byl nasazen do akce u města Aigio. Richard Franz, velitel první rotace modulu pro lesní požáry a hasič z Moravskoslezského kraje, dále řekl.
5: To riziko je samozřejmě v té zvýšené rychlosti šíření požáru, která je atypická ve srovnání se střední Evropou, ale není tam nic, co by jsme neznali a co by jsme hlavně nepochopili po prvním požáru.
6: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 14:00. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: sukoradi.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Away. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putné.

našeho regionu. Budu ti psát po nocích verše, až přijde čas, já přečtu je věrně, ty se neotočíš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
2: Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 17 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Atlantis.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
2: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi. We are

0: Bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: trošku.
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
2: Radio MB.

Therefore.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Radio MB. Vypni hlavu.

hodím hudbu, popřu svý ego, jen kvůli nám dvou, jen pro vaše teplo, pro to, co bylo, pro to, co bude, co žili jsme léta, teď nenechám mladém. Možná, že budu ten dobrej táta, co jsem si vždycky přál tak být. Možná, že

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytm.

0: down. Welcome to paradise.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 1. srpna vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou a Tomášem Maštalířem. V neděli uvádíme od 15 hodin pro děti pohádku Kůzlátka.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál, my začínáme. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: trefný signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Understand? Before I left fighting, you understand?

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.